Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomnět?

je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už

0: tvojím láskou já jedu dál.
1: Signál rádio. Signál rádio.

The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dobré čtvrteční nitro, Erasure vás probouzli na signálu 2 minuty před 6 hodinou. Lucka Sinková už tak je netrpělivě připravena se svými dnešními prvními zprávami. No a taky je čas na to se poprvé podívat na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Kde už máme takhle nehodu po ránu v Praze, v Kbelské ulici ve směru Letňany se potkaly 2 osobní vozidla. Zůstává tam potom neprůjezdný levý pruh, tak v těchto místech nohu splynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio hraje osmdesátky.
1: Ahoj, já vás zdravím, tady Michal z Prahy. Chtěl jsem strašně poděkovat za tohle rádio, protože já jsem v 80. letech vyrůstal, takže v podstatě tohle rádio je pro mě taková exhumace mého mládí a dětství, takže velice za to děkuji. Ahoj.
2: Zdravím všechny, tady Kuba z Blučiny. Já bych chtěl poděkovat za vaši skvělou produkci, protože od doby, co jsem na vás přišel, tak v podstatě neposloucháme nic jiného než jenom Signál. Děkuji a pokračujte v tom, protože to, co děláte, je fakt super.
0: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio, zprávy.
3: Ve čtvrtek 4. června hezký den přeje Lucie Jasenková. Sněmovna v prvním čtení včera podpořila návrh na obnovení EET od příštího roku. Vláda očekává roční přínos přes 14 miliard korun a férovější podmínky pro podnikatele. Podle ministryně financí Aleny Schillerové bude systém jednodušší a méně administrativně náročný. Návrh ustál i pokusy opozice o zamítnutí či vrácení k přepracování. Prezident Petr Pavel dnes přijme Miroslava Hlaváče, který se má stát novým náčelníkem generálního štábu. Pavel od něj chce slyšet priority do budoucna a očekává navázání na dosavadní práci. Jmenování chce po schválení vládou a projednání ve sněmovním výboru uskutečnit bez zbytečných průtahů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že intenzivnější útoky na cíle v hloubi Ruska posilují pozici Kyjeva při jednáních o ukončení války. Na tiskové konferenci s Markem Rutem zároveň řekl, že Ukrajina v budoucnu své odvetné údery proti Rusku ještě rozšíří.
0: Co se děje v regionu?
4: Ceny nových bytů v hlavním městě stále rostou. Na nákup nového bytu v Praze o 70 metrech čtverečních bylo v prvním čtvrtletí letošního roku třeba necelých 15,9 roční mzdy. To bylo meziročně o 0,4 roční mzdy více. Oproti třetímu čtvrtletí loňského roku to pak bylo o více než 1,1 roční mzdy. Podle developerů se tak pořízení vlastního bydlení v Praze opět stěžuje. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
3: Nový trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták má dalšího asistenta. O koho jde, ví Petr Plintovič.
5: Zdeněk Moták povede reprezentaci od nové sezony a kromě dříve oznámeného asistenta Pavla Grossemu bude asistovat také Richard Král. Brankáře bude mít na starost Jaroslav Kameš. Pozici generálního manažera po Jiřím Šlégrovi obsadí Patrik Eliáš.
0: Signál Rádio, počasí.
3: Bude polojasno až jasno ráno na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. V Čechách začne ale odpoledne více oblačnosti přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky ojediněle zabouří. Na Moravě a ve Slezsku oblačnost přibude také odpoledne a k večeru. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
6: 3 minuty po 6. vás od mikrofonu Signálu moc zdraví Lukáš Bláha. Brzy se těšte na ranní přehled aktualit, který potřebujete, tedy jaké nás čekají události, co chystá dnešní obloha. A ze všeho nejdřív otevřeme kalendárium pro 4. června. Ať máte báječný ranní poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

6.10 s vámi vstává ranní signál do 4. června, když se dívám do kalendáře. Daliborům patří přání toho nejlepšího k svátku, takže pochopitelně i zpěvákovi Jandovi. A tento den v roce 1070 vyrobili v jeskyni nedaleko francouzského města Roquefort první plesnivý sýr, který dostal název právě podle blízkého města. I proto je dnes Národní den sýru, tak ho klidně posnídejte. A 62. narozeniny slaví herečka Veronika Jeníková, která na sebe v 80. nejvíc upozornila jako Evička Tričko, taky její zahraniční kolegyně a velká hvězda Angelina Jolie, té je 51, oceněná 2 Oscary mimochodem. No a co se týče muziky, tak právě dnes si 64 připisuje Stefano Candri, který se ovšem ve světě prosadil jako Dan Harrow, zpěvák žánru Italo Disco a taky příležitostný model. No tak tady je jeho zaručeně největší hit z roku 1987, ať se vám dobře probouzí. Signál.

0: minuty po 7:15 se probouzíte s ranním signálem a 4. červen bude z hlediska počasí polojasný a jasný postupně od západu, ale hlavně v Čechách se nám to trochu pokazí, má přibývat oblačnosti a pak později odpoledne a večer v západní polovině Čech místy přehánky či bouřky. Nejvyšší denní teploty se nám opět ale po včerejšku navrátí do velmi příjemných hodnot na 23 až 27. Tak to je téměř léto. Věřím, že vás i přes nějaké ty mráčky tahle předpověď potěšila. A duden duden nám sice budou zpívat o obyčejném světě, ale já vám přeju neobyčejné čtvrteční ráno.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: hodinách 6.26 a to the best, tedy to nejlepší pro vaše ráno, je to signálové, protože teď se dozvíte, co se bude dít ve čtvrtek 4. června.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Předseda vlády Andrej Babiš se dnes zúčastní v černohorském Tivatu summitu EU Západní Balkán. Lídři budou diskutovat o rozšiřování Evropské unie a regionální stabilitě. Poslanci mají v plánu hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Na výstavišti v pražských Letňanech začíná veletrh vědy, nabídne stovku interaktivních expozic a desítky přednášek. Vstup je zdarma, některé z akcí doprovodného programu je ale potřeba předem rezervovat. A čeští fotbalisté v dnešní noci na pátek našeho času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. Kouč na rozdíl od víkendového duelu už plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se bude blížit té na mundialu. Zápas začne ve 2 ráno. Držíme palce. Dobré čtvrteční jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: díky, že přesně v půl sedmé vstáváte se signálem a pojďme na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Kde je toho poměrně dost, D11, 20. kilometr ve směru hlavní město, došlo zde ke střetu osobního auta s dodávkou. Pozor na D35, exit 131 ve směru Olomouc, tady havarovalo jedno vozidlo. Na D5, 15. kilometr na příjezdu ku Praze, počítejte se zdržením kvůli odstavenému nákladnímu vozidlu. A ještě jdeme do Kuřimy, okres Brno venkov, Blanenská ulice, zde bohužel osobní auto srazilo cyklistu. Taky v těchto místech buďte obezřetní a klidnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

6.38, stáváte se signálovým ránem v kalendáři 4. červen a taky den obejmi svou kočku. Nechám čistě na vás, zda to bude nějaká dvou či čtyřnoha. Každopádně Daliborům jen to nejlepší ke jmeninám a pro vás všechny už za pár okamžiků informace o dnešním počasí. Pěkné čtvrteční ráno.

0: pohodové ráno, tak to nám krásně zařídila Desiree. Probouzí vás ranní vysílání signálu, a to 2 minuty před 6:45. Venku máme 13 stupňů a polojasno, taková by měla být obloha i během dne. Jen teď po ránu na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty, a to pozor, vystoupají na krásných 23 až 28 stupňů. Na západě Čech, tam to nebude taková hitparáda, ovšem stále příjemných 21. Tak myslím, že to je nádhera, že to je velmi, velmi příjemné pro čtvrtek 4. června. Za chvilku se podíváme, o čem se ponejvíce mluví na českých zpravodajských serverech. Nenechte si to ujít. Hezké ráno.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dvě minuty po 6:45 s vámi vstává Signál a má pro vás aktuality.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb, tedy EET, má začít fungovat od příštího roku. Ministryně financí Alena Schillerová poslancům mimo jiné řekla, že nový systém bude jednodušší a nebude tak administrativně náročný. Novým generálním manažerem hokejového národního týmu se stal Patrik Eliáš. Nástup 50-leté legendy byl odhlasován na včerejším mítinku výkonného výboru českého hokeje. Po Jaromíru Jágrovi druhý nejproduktivnější tuzemský hráč v NHL střídá Jiřího Šlégra, který u reprezentace strávil 2 roky a teď jej čeká návrat do mateřského Litvínova, kde by se měl stát jedním z klubových majitelů. A běloruská tenistka Arina Sabalenková kráčela ve čtvrtfinále French Open za jasným postupem do další fáze Antukového Grand Slamu. Světová jednička a největší favoritka však zahodila obrovský náskok, předvedla totální kolaps, prohrála 10 gemů po sobě a outsiderce Dianě Schneiderové nakonec podlehla ve 3 setech s Kanárem na vrch. Klidné ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 8 minut schází do 7 hodiny, ranní signál vám pomáhá procitnout do nového 4. červnového dne. A pakliže patříte mezi sportovní fanoušky a hlavně ty fotbalové, tak už vám asi patrně ten adrenalin začíná tak jako mě trošku stoupat do hlavy. Ano, za týden to všechno vypukne, mistrovství světa ve fotbale navíc s českou účastí. Patrně půjde o největší fotbalovou akci v dějinách. Přesto se úvodní zápas domácí reprezentace z podcených států ne a ne vyprodat. Na oficiálních stránkách zbývají tisíce lístků, většina přitom v předprodeji. Podle serveru The Athletic už se stadion v Los Angeles na zahájovací utkání proti Paraguaji nemá šanci naplnit. Tak to nás zase na druhou stranu diváky takhle o televize nemusí tolik trápit. Co je podstatné a docela příznivé, že šampionát přinese velkou technologickou novinku. Rozhodčím bude během zápasu pomáhat vylepšený systém VAR, který dokáže okamžitě rozpoznat jasné offside. Hlavní sudí tak dostane upozornění přímo do sluchátka a může hru rychle přerušit bez dlouhého čekání na kontrolu situace. Tak to si myslím, že je určitě velmi pozitivní záležitost. No a pro vás už zase muzika, to, aby vám to čtvrteční ráno se vyvíjelo lepším způsobem.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Posloucháte čtvrteční ráno na Signál rádiu. Ačkoliv 4. červen je dnem koňaku, tak jsme si museli dát jehodový koktejl, protože dneska má svátek Dalibor.
1: Je, ale on je jinak Václav.
0: On je jinak Václav Janda, ale já myslím,
1: Václav
0: že...
1: Václav jenom procizní.
0: Já myslím, že on už na toho dádu taky jako tak nějak asi slyší.
1: Jo, slyší.
0: A vy už slyšíte Féteru Lucku Sinkovou, protože 9. hodina se nezadržitelně, pardon, 7.
1: Jo, ty jsi dobře napřed, a víš, že bych 9. brala?
0: Já myslím, že
1: každej.
0: I více z nás. Tak jsem tak jako řekl, taková ta myšlenka otcem, jak jsi to říká, přání otce myšlenky. No, nevadí. Tak...
1: Takhle, každý by si přál 9. hodinu, pokud zrovna v 9 nemá nějakou poradu, nebo nejde,
0: zubaře.
1: Nebo zubaře, nebo ano. Nejde na koberec k šéfovi.
0: Tak co bude opravdu zprávák v 7?
1: Dobře, tak Evropská unie od července, což je za měsíc, zavede 3-eurový poplatek na malé zásilky z čínských e-shopů. Hmm. No počítala jsem to, už si tam nic asi nekoupím. A sněmovna dnes se rozhoduje o nominaci na státní vyznamenání ze seznamu. Kolik je tam jmen už? No je to docela jako slušná částka, řádka. Tak si povíme všechno za chvilku.
0: Těšíme se. Signál rádio doprava. V prvé řadě ale teď jdeme na silnice, kde máme potíže, tak to je D8, 1,60 km ve směru na Prahu. Zde došlo ke střetu dvou osobních vozidel, tak si dejte pozor, jinak by měly teď být silnice v tuto chvíli bez problému. Ale ještě pozor, vyskočila nám tady jedna aktualita, a to v Křížové ulici v Praze, kde je silný provoz kvůli střetu nákladního vozidla s osobním. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, vítejte u dalších zpráv s Lucií Singovou. Poslanci budou dnes hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat nebo jej naopak doplňovat. Na programu jednání sněmovny jsou ale zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Sněmovna včera ani na třetí pokus nedokončila druhé čtení koaliční novely stavebního zákona, která má urychlit stavební řízení. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušila sněmovna po 23. hodině své jednání a poslanci se opět sejdou dnes ráno. Levné zásilky z Číny zřejmě už od července výrazně podraží. Evropská unie plánuje zavést nový poplatek ve výši 3 eur na balíčky dovážené ze zemí mimo EU. Podle odborníků se tak nákupy na populárních čínských e-shopech mohou prodražit i na více než dvojnásobek. Nové opatření se bude týkat zásilek v hodnotě do 150 eur. Poplatek se přitom nebude vztahovat na celý balíček jako celek, ale na každou samostatnou tarifní kategorii zboží, kterou zásilka obsahuje.
0: Co se děje v regionu?
2: Přesně po roce ukončila společnost Pražská energetika zkušební provoz největšího kombinovaného dobíjecího hubu pro elektromobily na území Prahy a uvedla ho do plnohodnotného ostrého provozu. Hub nabízí řidičům elektromobilů možnost dobíjení na veřejných stanicích, které jsou technologicky propojeny do jednoho celku. K dispozici je celkem 161 dobíjecích bodů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nový trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták má dalšího asistenta, o koho jde, ví Petr Plintovič.
3: Zdeněk Moták povede reprezentaci od nové sezony a kromě dříve oznámeného asistenta Pavla Grosemu bude asistovat také Richard Král. Brankáře bude mít na starost Jaroslav Kameš. Pozici generálního manažera po Jiřím Šlégrovi obsadí Patrik Eliáš.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Bude polojasno až jasno, ráno na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. V Čechách začne ale odpoledne více oblačnosti přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky, ojediněle zabouří. Na Moravě a ve Slezsku oblačnost přibude také odpoledne a k večeru. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: 7 hodin navrch 5 minut a tento den před 27 lety se narodil Domen Preutz. To je aktuálně nejlepší světový skokan na lyžích, Slovinec. Tak my si za chvilku poskočíme okénkem do historie pro 4. červen. Počkejte si na to, já jsem Lukáš Bláha a přeju vám krásné ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dvě minuty před 7:45 vás probouzí ranní signál, aby těch če nebylo málo. 4. červen, čtvrtek a je to kolega náš čtverák Jirka Svoboda. Jak jinak než s dnešním časozběrem?
1: Jste se Signál rádiem a dnes už je 4. června. V roce 1896 to byl den, kdy Henry Ford sestrojil a vyzkoušel svůj první automobil. Přináším vám ale i další zajímavá výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1989 první svobodné volby ve střední Evropě po letech socialismu konaly v Polsku. V roce 1937 první supermarket ve Spojených státech umožnil používat při placení za vybrané zboží úvěrové karty. Dnes už je to naprostá samozřejmost i v malých obchodech. V roce 1906 v Praze v ulici Karolíny Světlé vybudovali garáž pro 16 aut, benzínovou pumpu a opravářský servis. Až do té doby bylo něco podobného k vidění pouze v Paříži, Vídni a nebo v Berlíně. Mariánské lázně neproslavily jenom léčivé prameny nebo lázeňské oplatky, ale v roce 1889 tady byla zprovozněna první elektrárna na střídavý proud. A z tohoto dne v roce 780 před naším letopočtem existuje první záznam o úplném zatmění slunce.
2: Signál rád.

0: Do vašich uší proudí 7:55 signálové ráno a 4. červen má být na rozdíl od včerejška a pátku nejvíce slunečný, bude polojasno a šasno, teď po ránu na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. Jinak v Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky, ale bude opravdu co do teplot velmi dobře, velmi příjemně, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na západě. Tam to tak slavné nebude, ale stále kolem 21 stupňů, takže to je nádhera. Dnes tedy doporučujeme venkovní aktivity, mějte pohodové ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: s vámi čtvrteční ráno na Signál Rádiu, hodiny ukazují 7.28 a pojďme si dát, co přichystal 4. červen.
1: Signál Rádio, očekávané události.
0: Poslanci mají v plánu hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Na výstavišti v pražských Letňanech začíná 10. ročník veletrhu vědy s více než 100 interaktivních expozic, desítkami přednášek a doprovodným programem pro děti i dospělé. Vstup je zdarma, některé z akcí doprovodného programu je ale třeba předem rezervovat. Už po 21. dojde ke slavnostnímu vyhlášení vítězů projektu Dětský čin roku, koná se v pražské staroměstské radnici a ocenění je určeno dětem, které prokázaly odvahu, empatii nebo pomohli druhým lidem či přírodě. Zúčastní se jej i prezident Petr Pavel, který předá ceny letošním laureátům. A čeští fotbalisté se v dnešní noci na pátek našeho času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. Kouč na rozdíl od víkendového duelu už plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se bude blížit té na mundialu. Zápas začne ve 2 ráno. Dobré čtvrteční jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Tři minuty po půl osmé máte ten správný ranní signál, protože teď zjistíme, jak to jezdí.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor si dejte na D2, na výjezdu z Brna mezi 3. a 10. kilometrem probíhají práce na silnici a přímo v Brně v Bělohorské ulici žil osobní vozidlo, srazilo cyklistu, tak v těchto místech opravdu velmi opatrně a šťastnou cestu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: 7.40, posloucháte Signálové ráno. Za námi Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. No a jestli si s námi něco letos v létě zatancuje nebo spíš zamává, tak to evidentně a s největší pravděpodobností bude El Niño. Meteorologové už zmínili, že to vypadá na takových 80%. No a tak se i Chorvati připravují na mimořádně horké léto. Meteorologové očekávají nadprůměrné teploty, méně dešťů a vyšší riziko vln veder. K extrémům letos pravděpodobně přispěje právě i tento klimatický změnný jev, který podle odborníků spolu s globálním oteplováním zvýší pravděpodobnost teplotních rekordů a výkyvů počasí na starém kontinentu i ve světě. Už v květnu přitom přesahovaly teploty v Chorvatsku hranici 30 stupňů. Obzvláště vysoké teploty očekávají tamní odborníci na počasí v červenci. Tak jestli ještě můžete a chystáte se tam, tak možná by stálo za zvážení to posunout na srpen, a nebo vám hold přijde vhod i takový Karlovačko.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Přesně ve 7:45 si dáváte signálové ráno s datem 4. června a tohle datum má svoji pranostiku, když má svátek Dalibor, přijde vítr z hor, tak tentokrát je to, nevím jestli přímo z hor, ale západní vítr a ten přinese oblačno až polojasno k večeru právě od západu s deštěm a maximální denní teploty 21 až 25 stupňů. Tak to je příjemné a vy mějte pohodové čtvrteční ráno.
1: Vstáváte se Signál Rádia.

0: 7.49 ladíte ranní signál. Zanedlouho pro vás budu mít tradiční dobrou zprávu dnešního rána. Ještě před ní ovšem navštívíme Brno. Tamní kolega Luděk Savana Urbánek totiž zjistil, že se opět můžeme svést s historickými vozy v městské hromadné dopravě.
1: Hezký dobrý den z Brna. Brno ožívá dopravní historií. Ve městě budou jezdit opět společně s tramvajemi i šaliny, a to historické. Dopravní podnik města Brna tedy potěší fanoušky historických a retrovozů městské hromadné dopravy. Od konce května se na vybrané linky do běžného provozu vrátily oblíbené retrovozy a od července se k ním připojí i tradiční historická linka H4. Retrovozy jsou k vidění na linkách 10 a 32 už od minulého víkendu. V červenci pak přibude oblíbená linka H4, informoval za brněnský podnik jeho šéf Miloš Havránek. Na tramvajové lince číslo 10 pojedou typy K2, T2 a T3 a na trolejbusové lince 32 pak typy 14TR, 15TR, 21TR a 20TR. Tolik pro odborníky. Pro nás lajky to budou jistě krasavci, kteří nás před mnoha lety vozili do školy. A po skončení nezbytné výluky na náměstí Svobody se od 5. července opět rozjede historická linka H4. Ta bude v provozu o víkendech a nabídne svezení historickým vozem typu Dřevák. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Signál rádio.

0: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu.
2: Tentokrát obzvlášť potěší houbaře. Díky optimálním podmínkám začaly v lesích ve velkém růst hřiby všeho druhu. Bohaté úlovky už nazbírali lidé například v jižních Čechách. Z mnoha míst si tam odnáší plné košíky. Jejich fotky už nám dorazily i z Benešovska nebo Olomoucka. A pozor, od tohoto měsíce už se objevily i některé druhy hub, které lze často při procházkách snadno přehlédnout. Právě jednou takovou jest i holubinka nazelenalá. Přes svou netypickou barvu je oblíbenou pochoutkou mnohých houbařů. Tak ji zkuste najít, držím palce při sbírání.
0: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Minutky nám chybí do 8 hodiny. Nick Kershaw za námi a před námi zprávy, ty čerstvé v celou, jak jinak, a Lucka Sinková.
1: Já tak hezky nezaspívám. Hezké ráno přeji všem. Nick Kershaw, no to je prostě, víš co, abych to poslouchala. Ležela někde na pláži, jako náš kolega Jirka,
0: ano,
1: a dala si do uší přesně právě tuhle melodii.
0: Ale no budíš mu to přáno.
1: No nic, tak jdeme na zprávy zase, no. Sněmovna podpořila návrh na obnovení EET. Co si od toho slibuje, uslyšíte za chvilku. A německá armáda v Litvě zahájila první cvičení své tankové brigády. Trošku jsme tam jako propojení a to si taky řekneme.
0: No tak do tanku v tank a teď na silnice. Snad tam nepotkáme nějaký tančí.
1: No jej, to by bylo.
2: Signál rádio doprava.
0: D8, 24. kilometr ve směru na Prahu, došlo zde ke střetu dvou osobních vozidel. Obezřetní buďte i přímo v hlavním městě v Poděbradské ulici na křižovatce s Belskou. Tady jsou v sobě tři osobní vozidla a ještě nepěkná situace je v Poděbradech na kruhovém objezdu ulic doktorky Horákové a Pionýru, protože tady osobní vozidlo srazilo dva chodce. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 8. hezké červnové ráno, přeje Lucie Senková. Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh na obnovení EET od příštího roku. Vláda očekává roční přínos přes 14 miliard korun a férovější podmínky pro podnikatele. Podle ministryně financí Aleny Schillerové bude systém jednodušší a méně administrativně náročný. Návrh ustál i pokusy opozice o zamítnutí či vrácení k přepracování. Prezident Petr Pavel dnes přijme Miroslava Hlaváče, který se má stát novým náčelníkem generálního štábu. Pavel od něj chce slyšet priority do budoucna a očekává navázání na dosavadní práci. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta bude teď ráno jednat s odboráři ze Strakovy akademie, kteří včera vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent na některá ministerstva. Německá armáda v Litvě zahájila první cvičení své tankové brigády, v rámci kterého spolu se spojenci včetně Česka posiluje akce Štít svobody východní křídlo NATO, 3 000 vojáky a až 800 kusy těžké techniky pod německým vedením.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská záchranná služba začíná využívat novou výjezdovou základnu v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Nahradila dosavadní provizorní prostory, které už podle záchranářů nevyhovovaly technicky a také ani kapacitou. Díky novému zázemí se navýšil počet záchranářských posádek na stanovišti. V Praze nyní funguje celkem 24 výjezdových základen záchranné služby. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hugo Sokůrek bude druhým nejmladším fotbalistou blížícího se mistrovství světa. Podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Záložník Sparty Hugo Sokůrek oslaví 7. června 18. narozeniny. Ještě jeden hráč na šampionátu ale bude mladší a oba se mohou potkat. Mexiko, soupeř Česka ve skupině, totiž bude reprezentovat Gilberto Mora. Ten oslaví 18. až v říjnu. Naše reprezentaci čeká v noci generálka před mistrovstvím světa. Od 14:00 se utkáme s Guatemalou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až jasný, ale během odpoledne a k večeru začne oblačnosti přibývat a přidají se místy i déšť a přehánky, ojediněle zabouří. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: A kromě muziky za pár okamžiků se vydáme na Mácháč, prověříme, co je tam nového pro blížící se letní sezónu. Já jsem Lukáš Bláha, přeju vám parádní čtvrteční ráno a Daliborům jen to nejlepší svátku.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 8.11 ze signálu vám přejeme hvězdné ráno, letní sezona pomalu ale jistě startuje a s tou na městských plážích Máchova jezera v Doksech na Českolipsku přibyla celá řada novinek. Například samoobslužné platební kiosky, dvě nová hřiště a další půjčovna lehátek a slunečníků. Více prozradí ředitel technických služeb v Doksech Martin Oumrt.
1: Velká novinka je, že i na hlavní pláži v Doksech technické služby připravují velkou půjčovnu lehátek a slunečníků ve stylu, jako je takový dýmovský letoviska. My jsme zakoupili originál řecké deštníky a slunečníky a ta půjčovna by měla být v charakteru, že když budete na písku, tak vám si budete připadat, že jste de facto u moře.
0: Paráda, jen pokud se vydáte na Máchovo jezero, je třeba počítat s tím, že vstupné bude letos vyšší, základní se zvedá z 80 na 100 korun, zlevněné ze 40 na 50. Na druhou stranu, při ošklivém počasí bude činit jednotné vstupné pouhou 20 korunku.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Přesně ve 8:45 posloucháte čtvrteční ranní signál s datem 4. června. A tento den byla u nás nejvyšší naměřená teplota v roce 1947, tedy téměř před 80 lety, 32,6 stupně. Tropický den tehdy. Dnes od něj nebudeme úplně daleko, jelikož nejvyšší denní teploty se mají pohybovat od 23 do 28 stupňů. A užívejte si jich, pokud mohu radit, jelikož se má docela odchladit. Tak tomu se jistě ještě pověnujeme v dnešním zbytku ranního vysílání. Tohle jsou ale Bad Boys Blue. Dobré ráno.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.

0: Přesný čas 8.20 a v signálovém ránu je ta správná chvíle na aktuality pro 4. červen.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb EET. Ten má začít fungovat od příštího roku. Ministryně financí Alena Schillerová poslancům mimo jiné řekla, že nový systém bude jednodušší a nebude tak administrativně náročný. Izrael a Libanon se včera dohodli na prodloužení křehkého příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního teroristického hnutí Hizballáh. A novým generálním manažerem hokejového národního týmu se stal Patrik Eliáš. Nástup 50-leté legendy byl odhlasován na včerejším mítinku výkonného výboru českého hokeje. Po Jaromíru Jágrovi druhý nejproduktivnější tuzemský hráč v NHL střídá Jiřího Šlégra, který u reprezentace strávil 2 roky a teď jej čeká návrat do mateřského Litvínova, kde by se měl stát jedním z klubových majitelů. Hezké ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Máte ten správný ranní signál, a to i 5 minut před 8:30. V kalendáři je kromě Daliboru dneska taky den obejmy svou kočku, ať už 4nohou nebo 2, o které zpívali Eláni. A můžete jí udělat radost třeba tím, že ji vezmete už za 20 dní na koncert kapely Duren Duren do pražské Auto Arény. Dobrou zprávou je, že už brzy vám v éteru budeme na tuhle show rozdávat vstupenky. A tou druhou je, že do našeho hlavního města zavítají v rámci koncertní série Prague Open Air taky Orchestr Manowers in the Dark, známe pod zkratkou OMD. Konkrétně 22. srpna vystoupí duo, které v 80. patřilo nebo platilo za megahvězdy. Údajně dokonce časopis Headliner v roce 2024 napsal: atmosféra lepší než na fotbale po jejich vyprodaném pražském vystoupení. Tak si OMD určitě vychytejte ještě jednou, bude to 22. srpna. A jestli někdo udělal taky v Praze po sobě velký dojem, tak to byla Cyndi Lauper právě teď v ránu na Signálu. Signál Rádio vám

0: To, co přesně v půl deváté slyšíte, je čtvrteční ráno na Signál Rádiu a pojďme do provozu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Situace je aktuálně neveselá v Praze, a to zaprvé na jižní spojce ve směru Praha 5 u sjezdu Prahy 5 u sjezdu na Braník. Potkalo se zde nákladní vozidlo s osobním a v hlavním městě jsou v Radlické hned 3 osobní auta v sobě. Kvůli tomu neprůjezdný jeden pruh do třetice metropole v Údolní ulici. Tady se potkalo osobní auto s cyklistou a ještě jdeme do Brna, protože tady by vás mohlo zdržet a zpomalit ve Hvězdoslavově ulici porouchané osobní vozidlo, ne dokonce autobus. Šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Ladíte ranní signál a na chvilku se teď přesuneme do Ostravy. Z tamní zoologické zahrady totiž včera utekl lemur Kata. Zoo požádala kohokoliv, kdo by zvíře viděl, ať jí kontaktuje. Zároveň ale varovala lidi, ať se lemura nepokouší odchytit. Opravdu není to mazlíček, může vás nepříjemně pokousat. Stojí v příspěvku na Facebooku zahrady. Pojďme tedy raději zvednout oči k obloze. Jen několik stupňů nad obzorem se v polovině června odehraje neobvyklé nebeské setkání. Na krátkou dobu se vedle sebe seřadí tři planety a měsíc. Tím vytvoří podívanou, která na večerní obloze rozhodně nezůstane bez povšimnutí. Jejich nejtěsnější úhlové přiblížení pak podle astronomů nastane za týden. Tak si ho nenechte ujít, jelikož znovu se takto u sebe nejjasnější planety potkají a znovu bude možné je pozorovat až 7. září 2029, tedy za více než 3 roky. Teď hezké 4. červnové ráno.
1: Ráno na Signál Rádio.

0: Hodiny ukazují 8.40 a v ranním signálu teď šup šup se pojďme podívat, jak to bude vypadat na nebi. No po dlouhém období sucha se dočkáme srážek taky v následujících dnech a to hned několikrát. Bude pršet na několika frontách po sobě, ale mezi tím bude vždy zhruba denní pauza bez deště, tak jako dnes, kdy má být opravdu i poměrně teplo mezi 21 a 25 stupni. Co je jisté, že v noci na zítřek se nám po večerním ochlazení déšť rozšíří na většinu území Čech a zítra ráno bude v Čechách na většině území pršet. Postupně se budou srážky a déšť rozšiřovat na východ a za celý den by se měly objevit ve většině Česka. Takže zítra určitě deštníky sebou. Dobré ráno.
1: Signál Rádio vám přeje.

0: Přesně ve 8:45 je s vámi Signálové ráno a do pražských Letňan se už po desáté vrací Veletrh vědy. Na co se tu můžete těšit, to ví kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, máte chuť na chvilku vyrazit do forenzní laboratoře Kriminalistického ústavu Policie České republiky, nebo se s Geologickým ústavem vydat do pravěku, a nebo si dát zábavnou a naučnou únikovku. Tohle všechno a nejen to nabízí další ročník největší populárně naučné akce v České republice. Veletrh vědy je více než stovka expozic na ploše větší než 8000 metrů čtverečních. Vědu na vlastní kůži máte možnost okusit ode dneška až do soboty na výstavišti v Praze v Letňanech. Každý rok se v multimediálním Keplerově sále odehraje také několik science show, dále i přednášky a hromada diskuzí. Vstupné se neplatí, tak se do Letňan určitě vypravte. Hezký den s vědou přeje Honza Navrátil.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: 11 minut nám chybí do 9. hodiny a v ránu na Signál rádiu určitě bych rád ještě připomněl, že dneska slaví 51. narozeniny herečka z patrně nejvíc sexy rty, ano, Angelina Jolie. Jejím zatím posledním kouskem bylo velmi osobní drama Coachers. Naše kina, ale tak jako každý čtvrtek, lákají na úplné novinky. Dávka aktuálních premiér míří především na diváky, kteří ocení snímky bez ambicí, ovládnout žebříčky návštěvnosti. Pakliže máte rádi fantasy, určitě vás zajímou Vládci vesmíru, kteří vrací do hry legendární postavy, případně americká hororová komedie Scary Movie, 26 let od doby, kdy se poprvé na plátnech objevila, tak se nám vrací už několikátým dílem a slovo korektní humor je pro ní tím sprostým. No a jinak děti, ty pak jistě potěší animovaný film Mambo Jumbo, vyprávějící ve filmově podobě oblíbený pohádkový příběh z knihy Jakoba Martina Strida o obrovské hrušce. No a pakliže byste ještě rádi viděli něco, co by vás jako tak, myslím si, po duši pohladilo, tak tím je britský film natočený podle skutečného příběhu Johna Davidsona, který trpí Tourettovým syndromem a film se jmenuje Přísahám, že za to nemůžu. Já přísahám, že do 9. určitě ještě stihneme dvě velmi pěkné písničky Shinies a hlavně teď Phil Collins. Další den v ráji, tak ať ho dneska máte.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Nedá se svítit 2 minuty, chybí do 9. hodiny, to znamená, že jsme v úplném závěru čtvrtečního ranního signálu. Tady ještě jsem jako potřeboval vyjádřit nějaké ty city kolegyni Luce Sinkové.
1: Ale prostřednictvím
0: Shanice, I love her smile. Ano, je to venku, no.
1: Akorát, že

0: Ale to vůbec nevadí.
1: To už posluchači nemusí vědět, jasně, který kolega to byl, ale chtěl jsem mu dát kys ještě.
0: Ježiši, Manko, tady se to nějak zvrhává, Jirko, vrať se.
1: Pojďme tedy raději na zprávy za seriózními informacemi,
0: tak
1: ano.
0: Konec týdne bude aprílový, ale na víkend bychom se měli dočkat víc sluníčka.
1: Kam se na víkend to nebude mít vliv.
0: No, to taky. Ježiš, ty jsi asi u vesničky střediskový. No a co se dnes koná na Pražském hradě, to si řekneme taky za okamžik.
1: No tak to se moc těším samozřejmě a děkujeme, Lucko, těšíme se.
0: Není za co.
1: Na zprávy. Signál Rádio Doprava. Ze všeho nejdřív ale míříme na silnice v Brně, Žabovřeská ulice, Roura A, tak tam je nadměrný náklad, počítejte tedy se zdržením. Nedaleko, a to v Brněnské ulici v obci Rosice, okres Brno venkov, se potkalo osobní vozidlo s motocyklem a ještě máme hlášenou havárii z Děčína. Na silnici 13 se nám potkalo osobní vozidlo s motocyklem. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.
2: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Think I better dance now.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Pěkné červnové dopoledne ve čtvrtek 4. června přeje Lucie Sinková. Na Pražském hradě se dnes uskuteční pravidelná konference setkání lídrů českého stavebnictví, které se zúčastní zástupci vlády a českých firem. Vystoupit by měli například premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministryně financí Alena Schillerová, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka či ministr dopravy Ivan Bednárek. V Česku se v závěru týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Přehánky a ojediněle i bouřky se objeví od západu během dnešního odpoledne. Večer budou srážky četnější. Postupně budou ustávat během zítřejšího odpoledne. O víkendu očekávají meteorologové už převážně malou oblačnost a nejvyšší teploty se vrátí k 25 stupňům Celsia. Slavnostní večeří lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes v černohorském přímořském městě Tivat začíná summit věnovaný plánovanému rozšíření evropského bloku o 6 států regionu. Na zasedání, jehož hlavní část je na programu zítra, Česko zastoupí premiér Andrej Babiš.
1: Co se děje v regionu?
3: Městská příspěvková organizace Pražská developerská společnost zrušila zakázku na PR služby pro Vltavskou filharmonii. Zakázku v hodnotě desítek milionů korun vypsal ve spolupráci s nadačním fondem Vltavská filharmonie. Důvodem je nesouhlas pražských zastupitelů s touto zakázkou. Podle věstníku veřejných zakázek byla tato zakázka vypsána na 104 miliony korun. Limitem ale mělo být 80 milionů. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Hugo Sokůrek bude druhým nejmladším fotbalistou blížícího se mistrovství světa. Podrobnosti má Petr Plintovič.
4: Záložník Sparty Hugo Sokůrek oslaví 7. června 18. narozeniny. Ještě jeden hráč na šampionátu, ale bude mladší a oba se mohou potkat. Mexiko, soupeř Česka ve skupině, totiž bude reprezentovat Gilberto Mora. Ten oslaví 18. až v říjnu. Naši reprezentaci čeká v noci generálka před mistrovstvím světa. Od 14:00 se utkáme s Guatemalou.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešek bude polojasný až jasný, ale během odpoledne a k večeru začne oblačnosti přibývat a přidají se místy i déšť a přehánky, ojediněle zabouří. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál Rádio.
5: Na 4 minuty po 9. už jedeme čtvrtečním dopolednem na Signál Rádiu. Dalibor, tak to je jméno, které dneska rezonuje, a hlavně David Černý. S ním se podíváme do dalšího vydání pořadu Miluju Prahu. Tentokrát to bude o paně Marie Sněžné. Nemá to ale nic, co dočinění s počasím. Navštívíme totiž takto pojmenovaný kostel. Nenechte si to ujít. Hezké dopoledne.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte čtvrteční dopolední signál. Madonna se z playlistu ptala, kdo je ta holka. Já odpovídám, Panna Marie Sněžná. O kostele pojmenovaném v hlavním městě po ní bude vyprávět David Černý.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes vám povím o nenápadném kostele, který ale ve skutečnosti vůbec nenápadný není. Dokonce má nejvyšší klenbu v celé Praze. Stojí na Jungmanově náměstí a je zasvěcený Panně Marie Sněžné. Když ho Karel IV. Den po své korunovaci zakládal, přikládal mu zcela mimořádný význam. Měl se stát druhým největším pražským kostelem, hned po svatém Vítu. Kostel má nejvyšší klenbu, ale jeho dostavění je kousek z původních plánů. Hlavní loď měla měřit úctyhodných 110 metrů. Konkurovala by lodi svatovítské, která dosahuje délky jen o 14 metrů delší. Kostel se ale kvůli husitským bouřím a nedostatku financí nikdy nedostavěl. Dnes z ní stojí vlastně jen kněžiště neboli presbytář. Současná délka lodi je přibližně 33 metrů. Když k tomu připočteme tloušku zdí a navazující prostory, celková délka stavby se pohybuje kolem 40 metrů. Je to fascinující nepoměr. Kostel je dnes téměř stejně vysoký jako dlouhý. Vnitřní výška klenby je 34 metrů, vnější výška ke hřebení střechy dokonce přes bleskosvod dosahuje až k 50 metrů. Když vstoupíte dovnitř, ohromí vás monumentální raně barokní sloupový oltář z poloviny 17. století. S výškou 29 metrů je vůbec nejvyšší oltářní architekturou v Praze. Na samém vrcholu oltáře se tyčí obří 7-metrový kříž s postavami ukřižovaného, Panny Marie a svatého Jana Evangelisty. Pro vaši představu 29 metrů odpovídá výšce 9-patrového paneláku. A jelikož je kostel velmi úzký a vysoký, tak když si stoupnete pod oltář, musíte hodně zaklonit hlavu, abyste dohlédli na jeho vrchol. Kostel Panny Marie Sněžné měl se stát kostelem korunovačním, tedy místem, kde by budoucí králové přijímali svatováclavskou korunu. Svědčí o tom i to, že Karel IV. Druhý den po své korunovaci 3. září 1347 vydal zakládající listinu pro tento kostel a klášter karmelitánů. Takové načasování nebylo náhodné, šlo o bezprostřední reakci a oslavu Karlovy nové královské hodnosti. Dokonce dřevo z obřích pódií, konstrukcí a stolů, které byly postaveny speciálně pro velkolepou korunovační hostinu, věnoval novému kostelu. První ještě dřevěný kostelík na tomto místě byl postaven přímo z korunovačního dřeva. Podle historiků měl kostel sloužit i jako místo, kde by budoucí panovníci v předvečer korunovace nocovali, rozjímali a kde by se odehrávaly části složitých korunovačních ceremoniálů. Nezvyklé zasvěcení Panny Marie Sněžné odkazuje na římskou legendu ze 4. století. Podle ní se bohatému římskému kupci zdal sen, ve kterému Panna Maria řekla, ať postaví kostel na místě, kde bude ráno sněžit. Ačkoliv byl horký římský srpen, pahorek Esquilin byl ráno skutečně pokrytý sněhem. Hlavní oltářní obraz v pražském kostele tuto legendu věrně zachycuje. Ke kostelu se váže i jedna smutná historická událost. Na začátku 17. století v roce 1611, kdy v Praze loupili pasovští žoldáci, vtrhl do kostela a přilehlého kláštera fanatický pražský dav. Tehdy zde bylo brutálně zavražděno 14 františkánských mnichů z různých koutů Evropy. V roce 2012 byli tito řeholníci ve svatovítské katedrále blahořečení a dáli Bůh, budou i svatořečení. Pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Krátce po půl desáté jste se signál rádiem a v kalendáři je dnes kromě Daliborů i Národní den sídů, tak nám klidně skrze mobilní aplikaci dejte vědět, jaký je ten váš nejoblíbenější. Asi jdu tady nakrojit Romadur, to budou mít kolegové radost, za půl hodiny Lucka Svinková určitě, která přispěchá s čerstvými zprávami. No a do té doby, než se tak stane z osmdesátek, určitě Diana Ross anebo Stevie V. Dobré dopoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na osmdesátkách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Dana Ross nám za výrazné pomocí Bee Gees zpívala v dopoledním signálu a o muzice to bude i dál. Kolega Luboš Dvořák nás totiž pozve na nejstarší hudební festival.
1: Letos to bude 105 let, kdy se poprvé konal hudební festival Smetanovy Jabkenice. Zároveň organizátoři připomínají 150. výročí přestěhování Bedřicha Smetany z rušné Prahy do klidu středočeské obce Jabkenice. Ní strávil posledních 10 let svého plodného života. V Jabkenické mysli mě prožil skladatel poslední léta svého života, kdy už neslyšel. A to bylo období vzniku jeho nejvýznamnějších děl, jako jsou opery Hubička, Tajemství či Čertova stěna, ale taky zde dokončil cyklus Má vlast a je důležité podotknout, že symfonická báseň z Českých Luhů a Hájů je o krajině Jabkenicka. To se objevilo i v televizní dramatické minisérii, kde Smetanu stvárnil herec Jaroslav Plesl. A protože zde tvořil právě v období hluchoty, připravuje dramaturgie festivalu program i pro neslyšící, aby i oni si mohli odnést zážitek z jeho hudby. Hlavním festivalovým dnem je sobota. Luboš Dvořák, Jabkenice.

0: éteru signálu belgická formace Kluzo, Close Encounters, co se držitelně blíží, je 10. hodina. Za 2 minuty odbije s ní Lucka Sinková, která připravila nejnovější zprávy a po nich Ricky Epovery, Tina Turner nebo Kylie Minogue. Zkrátka ty nejlepší 80.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale zjistíme, jak to jezdí. Na D8, 7. kilometr na příjezdu ku Praze se potkalo osobní vozidlo s dodávkou. V opačném směru na 17. kilometru tak je pro defekt odstavené osobní vozidlo. Na D10 na příjezdu ku Praze máme v sobě osobní vozidlo s motocyklem a ještě je havárie v Olšanské ulici, konkrétně kde jsou osobní vozidlo s chodcem. Došlo tam ke srážce osobního.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezky červnový den přeje Lucie Sinková. Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o více než 8% na 50 280 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o skoro 3800 více. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Český výzkumný tým zmapoval vývoj viru SARS-CoV-2 v průběhu pandemie a ukázal, jak se postupně měnil a přizpůsoboval. Z analýzy zároveň vyplývá, že další pandemie způsobená původním virem SARS je málo pravděpodobná. Výsledky pomáhají lépe porozumět tomu, jak se koronaviry vyvíjejí a šíří v populaci. Na závěrečném koncertu Mezinárodního festivalu Pražské jaro v Obecním domě zahraje Saský státní orchestr Drážďany. Pobřeží indického státu Kerala zasáhly monzunové deště, a to o 3 dny později než obvykle. Přinesly úlevu od vlny veder, která zvýšila poptávku po elektřině na rekordní úroveň.
0: Co se děje v regionu?
2: Po 14 letech se podařilo v pražské zoologické zahradě rozmnožit psy ušaté. Po dlouhé pauze opouští noru 3 mláďata tohoto zvířete s nepřehlédnutelnými ušními boltci. Loni se mláďata odchovat nepodařilo. Ke geneticky cennému samci, plánovanému zakladateli nové linie evropského chovu, se totiž nepodařilo získat vhodnou partnerku. Psi jsou k vidění denně v pavilonu Afrika. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na mítinku Diamantové ligy v Římě se dnes představí 4 čeští atleti. Lourdes, Glorie Manuel, Amálie Švábíková, Jakub Vadlejch a Jan Štefela. Manuel i Švábíková vstupují do venkovní sezóny, zatímco Vadlejcha a Štefelu čekají další starty v průběhu roku. Hlavní program začne v 21 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až jasný, ale během odpoledne a k večeru začne oblačnosti přibývat a přidají se místy i déšť a přehánky, ojediněle zabouří. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: A tento den v roce 2003 začaly orgány Yorkshireského okresu vyšetřovat pirátskou radiostanici, která vysílala z městečka Wakefield. Ricky Rock vstyčil na zahradě svého domu 10 metrů vysokou anténu. Jako důvod senior uvedl špatnou hudební dramaturgii lokálních rozhlasových stanic. Tak to u nás určitě nehrozí. Užijete si 80, za chvíli Tinu Turner, Kylie Minogue a navíc signály hudební minulosti. Nenechte si je ujít, moje jméno je Lukáš Bláha, přeju bezvadné dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: posloucháte ten správný dopolední signál, protože já už vás beru na slíbený výlet do historie muziky pro dnešní datum.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Rozjíždíme je rokem 1983, ve kterém spustili Police čtyřtýdenní zátah na první místo v domovské Velké Británii s písní Every Breath You Take. Ta dosáhla zlata též ve Spojených státech a dočkala se dvou sošek Grammy. Přitom se vlastně nejedná o milostný song, ale spíše stalkerskou hymnu, jak uvádí sám frontman Sting.

4. června 42 let nazpět vydal Bruce Springsteen své 7. a nejslavnější studiové album Born in the USA. Po následující skoro 2 měsíce ovládlo americké pořadí desek a přineslo 7 top 10 singlů. Tohoto LPčka Bosse se nakonec prodalo přes 30 milionů kopií celosvětově, z toho 15 jen v USA.

Poslední dnešní vzpomínka patří australské partě Crowded House. 4. červnový den před 30 lety totiž oznámili, že se rozešli. Hlavní tváře skupiny, bratři Neil a Tim Finovi, byli dříve oceněni za služby pro svůj rodný Nový Zéland a znovu se sešli až v roce 2007.

0: krátce před 10:30 ze signálu vzpomínka na Michaela Jacksona. Víkend ten se nám v podstatě pomalu, ale jistě blíží, protože je teď čas dopolední, čtvrteční. Za týden touto dobou mimochodem bude startovat mistrovství světa, my ho pro vás budeme sledovat. No a jestli už ale dříve na tento víkend scháníte nějaké tipy, kam vyrazit, tak se na ně určitě podívejte, a to na stránky signalradio.cz, kde je v záložce aktuality najdete. No a hledat budeme 80ky za chvilku z playlistu Paul Young anebo Jason Donovan. Hezké dopoledne.
1: 80ky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte dopolední signál, 3 minuty před 10:45. No a já už jsem rád, že před sebou vidím kamaráda do deště, vašeho kámoše na vysílání. Kdyby náhodou zapršelo, když dneska to asi nehrozí.
1: Dneska to nehrozí, hezké dopoledne.
0: Dneska to nevypadá, já se tě, Luky, musím zeptat při příležitosti toho, že v roce 1070, 4. června, vyrobili v jeskyni nedaleko francouzského města Roquefort první plesnivý sýr. No a z toho důvodu je taky dneska Národní den sýru. Máš rád takovýhle tyhle ty?
1: Ano, to si pamatuju, tenkrát to byla velká událost.
0: Víš?
1: Nicméně já a sýr nejsme kamarádi.
0: Ne jo.
1: Vůbec.
0: Vůbec jo, nemáš to rád.
1: Jakýkoliv sýr nemám rád.
0: Jo, tak
1: mě to nechutná prostě.
0: To prostě není to tvoje jako cup of tea.
1: Ne, není, v žádném případě. Tím nechci říct, že jsou špatný.
0: Ne.
1: Samozřejmě jako je spousta kvalitních dobrých sýrů.
0: Takový sýrečky, pochyb.
1: Ale prostě já a sýr, byť jsem jich ochutnal řadu, nejsme kamarádi.
0: Ani kozí tě nedostal.
1: Ani kozí, ani ovčí, žádný sýr. Podobně to mám třeba s tvarohem. A tak.
0: No, takže prostě mléko ti nehraje v tvém roli úplně.
1: Paradoxně mléko klasické mám rád.
0: Jo, aha.
1: Takže tak já jsem v tomhle takový jako zvláštní, ale
0: zajímavý.
1: Prostě já a sýry nejsme úplně kamarádi.
0: No, nevadí.
1: Jsem masovej, no.
0: No. Ale proč ne? Teď i maso, to je samozřejmě skvělá věc. No tak jo, tak nevím, jestli by samozřejmě ti úplně ti lidé, co doporučují tu stravu zdravou, tak jestli by tě pochválili, ale no, tak ty to doháníš jinak určitě, tím mlíkem, no, to je jasný.
1: Nebo salátem třeba.
0: Nebo salátem, ano.
1: Jo, a zeleninou všeobecně.
0: Ano, no tak no, tady už jste to slyšeli, jak nám to tady rozpálili Elou, tím pádem já se pro dnešek loučím, mějte se nádherně a zítra se na vás budu těšit zase v 6 ráno, ahoj. We'll

0: Dvě minuty zbývají do 11. hodiny, krásné čtvrteční dopoledne, tady je Signál Rádio. Za moment Lionel Richie, Nena nebo třeba Modern Talking, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze v Bubeneckém tunelu, tady je nehoda 3 osobních vozidel, na místě je taky policie, očekává se nárazové zdržení, tak s tím počítejte a jděte opatrně. Ugaře!

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Je čtvrtek 4. června, hezký den přeje Lucie Sinková. Češi platí v rámci emisních povolenek zhruba 6 až 7 tisíc korun ročně na osobu, což je společně s Polskem nejvíce v EU a až 30krát víc než ve Švédsku. Povolenky hradí elektrárny a velké podniky za každou tunu vypuštěného oxidu uhličitého a Česko podle studie vyprodukuje asi 47 milionů tun emisí. Dopad systému na českou ekonomiku institut odhaduje na 2,75 až 4,25 miliardy eur ročně. Zlatý střevíček, hlavní cenu Zlín Film Festivalu, získali egyptský film Všechno nejlepší, polský snímek Ministranti, dánský Bez tíže a švýcarský animovaný film Pštros. Snímek Ministranti dostal na festivalu 2 ceny a 2 ceny obdrželi i tvůrci britského animovaného filmu Lavice pro neposlušné. A ještě i irský snímek Trat, ten navíc dostal i Zlaté jablko, cenu města Zlína za divácky nejúspěšnější celovečerní film. V Polsku se zřítil malý vrtulník, jeho pilot nepřežil. Informují o tom dnes polská média. Pátrání po vrtulníku Robinson začalo už v noci po ztrátě spojení, když letoun zmizel z radarů. Vrak a tělo se poté podařilo najít v Beskydech na jihu Polska. Příčiny nehody zůstávají zatím nejasné.
1: Co se děje v regionu?
3: Kladenské autobusové nádraží projde proměnou. Na začátku příštího týdne začnou přípravné práce, včetně odstraňování kovových přístřešků z nástupišť. Sám primátor města Milan Wolf se na Facebooku vyjádřil ve smyslu, že stávající podoba nádraží je ošklivá. Součástí projektu je také výsadba 20 stromů a také parkoviště pro zhruba 120 aut. Honza Navrátil, Kladno.
1: Sport.
2: Je v parádní formě a zcela právě mi sázkové kanceláře dávají největší šanci na titul z probíhajícího French Open v Paříži. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková neprohrála v této sezóně ani jeden ze 17 duelů na Antuce a na Grand Slamu, došla už do semifinále. V něm dnes od 15 hodin vyzve Rusku Andrejevovou.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešek bude polojasný až jasný, ale během odpoledne a k večeru začne oblačnosti přibývat a přidají se místy i déšť a přehánky, ojediněle zabouří. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: 11 hodin a 4 minuty, hezké dopoledne přeje Signál Rádio. Jestli to takhle půjde dál, nejspíš přestaneme být národ pivařů. Podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelich a na start. Aha.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Nena teď s námi na Signále rádiu. Pivo už české konzumenty tolik neláká. Jeho prodej v hospodách a dalších podnicích za poslední rok klesl zhruba o 5%. Více prozradí ředitel tržního a datového výzkumu dotykačky Vladimír Sirotek.
1: Vlastně výzkum hovoří o tom, že až 20% hospod po covidu ukončilo svůj provoz. V hospodách je nadproporční důležitost piva. Naopak provozovny, které se nově otvírají, tak jsou spíše nepivního charakteru, ať už to jsou bistra nebo kavárny. A tohle všechno se vlastně projevuje na tom, že obecně konzumace piva v gastronomii výrazně padá.
0: Z dat vyplývá, že ještě před covidem činil podíl piva na tržbách v gastronomii 21%, v loni už to bylo jen 14%. Přibývá lidí, kteří pijí pivo doma anebo preferují jiné druhy nápojů.

0: Alphaville a single, který nás pořád hodně baví. Nastala chvíle, kdy se malinko pobavíme. Dnes, když nechcete s někým mluvit, stačí si jeho číslo zablokovat v mobilu a je vystaráno. Dokážete ale vzpomenout, jak jsme to dělali v osmdesátkách, když nebyly mobily? Připomínku tahle nostalgie najdete na našem Facebooku. Tak se mrkněte, ať se pobavíte a jste v obraze.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

Za 5 minut, 11:45 je s vámi Signál Rádio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připraveni jsou Bengals, FR David, anebo třeba Rod Stewart. Hezké dopoledne.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race.
1: Signále rádio. Signále rádio. To jsou nejlepší osmdesátky pro váš skvělý den.

0: Sabrina a Boys, taneční rytmy nás doprovodili k směrem k poledni. Za chvilku vám znovu budeme hrát to nejlepší z 80. let. Teď už se chystá Lucie Sinková se zprávami a já přidám informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozorujte, v Praze křižovatka ulic U Hvězdy a Libocká, tady je nehoda dvou osobních vozidel, částečně blokují provoz, můžete se nárazově zdržet, tak s tím počítejte a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Jste se Signál Rádiem a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Rozhodnutí o přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva je politické a už nelze změnit. Podle zástupců zaměstnanců Strakovy akademie a tamních odborů to vyplynulo z jejich ranního jednání s vedoucí úřadu vlády Tinde Bártou. Připomeňme, že odboráři včera varovali, že pokud úřad podepíše zítra převod příslušných odborů, jsou připraveni vyhlásit stávku. Dnes novinářům řekli, že záležitost musí po dnešní schůzce znovu kolektivně projednat. Policie zahájila stíhání 12 lidí a dvou firem za kuplířství v Brně, Mikulově i na jiných místech Česka. První případ se týká provozování nočních klubů a brněnských privátů. Druhý pak bytů s asijskými prostitutkami v různých českých městech. Dnes o tom informuje mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Od července mohou výrazně zdražit levné zásilky z Číny. Evropská unie plánuje zavést nový poplatek 3 eura na balíčky dovážené ze zemí mimo EU. Podle odborníků se tak nákupy na čínských e-shopech mohou prodražit i na více než dvojnásobek. Opatření se má týkat zásilek v hodnotě do 150 eur.
0: Co se děje v regionu?
1: V Kinčperku nad Ohří se našla část lidského těla. V akci jsou desítky policistů, kteří zajišťují stopy. A zapojili i psovody. Policisté zatím nespecifikovali, o jakou část lidského těla jde ani kde byla objevena. Připomeňme, že obdobný případ řešili kriminalisté v roce 2022, kdy v Aši v bunkru v Lesoparku objevili ostatky muže v pokročilém stádiu rozkladu. Tehdy vyloučili cizí zavinění.
0: Sport.
1: Nový trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták má dalšího asistenta, o koho jde, ví Petr Plintovič.
2: Zdeněk Moták povede reprezentaci od nové sezony a kromě dříve oznámeného asistenta Pavla Grossemu bude asistovat také Richard Král. Brankáře bude mít na starost Jaroslav Kameš. Pozici generálního manažera po Jiřím Šlégrovi obsadí Patrik Eliáš.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až jasný, ale během odpoledne a k večeru začne oblačnosti přibývat a přidají se místy i déšť a přehánky, ojediněle zabouří. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Tři minuty popolední je s vámi Signál Rádio. Věděli jste, že rychlost stárnutí můžete ovlivnit daleko jednodušeji, než byste si mysleli? Výsledek nové studie vás určitě překvapí, vše prozradím za chvíli a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich a zahraje Catherine and Waves. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Radio. Just a perfect day. Drink sangria.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a Fleetwood Mac. Milé dámy a pánové, tu chvíli, kdy stojíte před zrcadlem a díváte se, kde přibyla nová vrázka, známe všichni, buďme upřímní. Pak následuje úprava stravy, pleťové masky, doplňky a krémy na výživu pleti. Ano, týká se to i nás mužů. Jenže podle studie tohle všechno je špatně a sami si urychlujeme vzhledové stárnutí. I když si totiž myslíme, že děláme dobře, ve skutečnosti na sebe vytváříme psychický tlak a strach ze stárnutí. Během pokusu se ukázalo, že skupina lidí, která občas sportovala a nějaké té vrásce nevěnovala pozornost, vypadala mladší než skupina lidí, kteří vrásky řešili a snažili se je zastavit nebo se jich úplně zbavit. Podle vzorku krve byla i tato skupina biologicky starší. Prostě lepší je nedělat si ze stárnutí těžkou hlavu a místo nějakých umělých přípravků si dopřát pohyb. Takový je výsledek testu.

0: Eric Astley a Super Freak. Jestli patříte mezi fanoušky MHD, v Brně si přijdete na své. Do hry se totiž vrací retrovozy i historická linka H4. Víc prozradím za chvíli. Elton John, Mike Reilly anebo třeba skupina ABBA vám zkrátí čekání.
1: Magneťák, signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Tady je Signál Rádio. Ve čtvrtek odpoledne vám dělá společnost. V Brně se opět můžeme svést historickými vozy v městské hromadné dopravě. Detaily ví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den z Brna. Brno ožívá dopravní historií. Ve městě budou jezdit opět společně s tramvajemi i šaliny, a to historické. Dopravní podnik města Brna tedy potěší fanoušky historických a retrovozů městské hromadné dopravy. Od konce května se na vybrané linky do běžného provozu vrátily oblíbené retrovozy a od července se k ním připojí i tradiční historická linka H4. Retrovozy jsou k vidění na linkách 10 a 32 už od minulého víkendu. V červenci pak přibude oblíbená linka H4, informoval za brněnský podnik jeho šéf Miloš Havránek. Na tramvajové lince číslo 10 pojedou typy K2, T2 a T3 a na trolejbusové lince 32 pak typy 14TR, 15TR, 21TR a 20TR. Tolik pro odborníky. Pro nás lajky to budou jistě krasavci, kteří nás před mnoha lety vozili do školy. A po skončení nezbytné výluky na náměstí Svobody se od 5. července opět rozjede historická linka H4. Ta bude v provozu o víkendech a nabídne svezení historickým vozem typu Dřevák. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Přiblížila se 13. hodina a společnost vám dělá signál rádio. Za moment Peter Kent, Dior, Vevrik a nebo třeba Roxette. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, kdo jedete směrem do Prahy po dálnici D1, 94. kilometr. Tady je nehoda náklaďáku s osobákem, na místě je policie a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Můžete se nárazově zdržet. Další komplikace vás čeká potom vyloženě před Prahou. Příjezd po dálnici D8, 7. kilometr. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Komunikace zatím zůstává průjezdná, ale radši tady zpomalte. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové odpoledne přeje Lucie Sinková, jsou tu další zprávy na Signál Rádio. Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o více než 8%, a sice na 50 282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3 789 korun víc. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický

0: statistický úřad. Hlavní cenu za nejlepší dílo literatury faktu, cenu Miroslava Ivanova, dostal historik Luboš Taraba za knihu Příliš mnoho nepřátel, sedmiletá válka v Evropě 1756 až 1763. Publikace detailně mapuje první globální konflikt, ve kterém Prusko čelilo přesile koalice Rakouska, Francie a Ruska, přičemž těžce zkoušeny byly i samotné české země. Strany švédské středolevé opozice mají nakročeno k získání parlamentní většiny v zářijových volbách. Ukazuje to průzkum, který dnes zveřejnil švédský statistický úřad. Opoziční strany pravděpodobně ukončí nynější pravicovou vládu premiéra Ulfa Kristerssona. Srbská zpravodajská služba varovala prezidenta Aleksandra Vučiče, aby necestoval do Černé Hory na summit lídrů balkánských zemí a EU. Podle tajné služby představuje cesta pro Vučiče vysoké bezpečnostní riziko kvůli nepřátelským aktivitám cizích tajných služeb. Prezident má ale v úmyslu se summitu zúčastnit i přes varování.
1: Co se děje v regionu?
2: Ceny nových bytů v hlavním městě stále rostou. Na nákup nového bytu v Praze o 70 metrech čtverečních bylo v prvním čtvrtletí letošního roku třeba necelých 15,9 roční mzdy. To bylo meziročně o 4 desetiny roční mzdy více. Oproti třetímu čtvrtletí loňského roku to pak bylo o více než 1,1 roční mzdy. Podle developerů se tak pořízení vlastního bydlení v Praze opět stěžuje. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: České volejbalistky po včerejší výhře nad domácí Čínou na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes podlehly 0-3 po setech 22-25, 22-25 a 20-25.
1: Signál rádio, počasí.
0: Polojasná až jasná obloha se během odpoledne zatáhne a k večeru se místy přidá déšť nebo přehánky, ojediněle zabouří. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na signál rádio opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál rádio. Signál
3: rádio. Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Za moment přidám tip na procházku do přírody a nebude chybět hitovka z Magneťáku. Lukáš Frelich s vámi a tady jsou Bananarama. Užívejte odpoledne.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dion Vevrik, teď s námi na Signál rádiu. Co takhle vyrazit na houby? Kolega Lukáš Bláha ráno zjistil, že rostou.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
3: Tentokrát obzvlášť potěší houbaře. Díky optimálním podmínkám začaly v lesích ve velkém růst hřiby všeho druhu. Bohaté úlovky už nazbírali lidé například v jižních Čechách. Z mnoha míst si tam odnáší plné košíky. Jejich fotky už nám dorazily i z Benešovska nebo Olomoucka. A pozor, od tohoto měsíce už se objevily i některé druhy hub, které lze často při procházkách snadno přehlédnout. Právě jednou takovou jest i holubinka nazelenalá. Přes svou netypickou barvu je oblíbenou pochoutkou mnohých houbařů. Tak ji zkuste najít. Držím palce při sbírání.
1: Vstávejte se Signál rádiem.

0: Posloucháte Signál Rádio, už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali z rádia na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 87 a zamíříme do Británie. Víc už neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. CC Catch, Police a nebo třeba Spania, to jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Singlu, který původně patřil Jackson's 5, se po čase ujala jiná formace a dala mu z brusu nový kabát. Není tedy divu, že úspěchy se dostavily. V roce 87 jsme hodně milovali taneční rytmy a mužská dua. Cover verze, která se dostala do top desítek v několika evropských zemích a do komediálního seriálu. Komunárd, Never Can Say Goodbye.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: 14. hodina je skoro tady a sní i Signál Rádio. Za moment Tina Turner, Lighthouse Family nebo třeba Madonna, prostě to nejlepší z 80. let. Teď zprávy a také info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor dejte, pokud jedete z Prahy po dálnici D11 na 42. kilometru. Je nehoda dvou osobních vozidel, jsou tady neprůjezdné dva jízdní pruhy a na místě jsou záchranné složky. Projíždí se pouze odstavným pruhem, určitě se zdržíte zhruba kolem 15 minut. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký čtvrteční den přeje Lucie Sinková. Kvůli situaci na Blízkém východě zaznamenalo zvýšení nákladů 680% českých stavebních firem. V průměru jim vzrostly o 15%. Boje v Perském zálivu mají vliv na rostoucí ceny energií, pohonných hmot a stavebních materiálů. I když tlak na zdražování pohonných hmot odeznívá, kvůli tomu v květnu zvolnila inflace, jak se shodli analytici. Festival hrdosti Prague Pride letos přesune hlavní část z pražské letenské pláně na ostrov Štvanice. Tomu se také přizpůsobí sobotní duhový průvod, který letos povede po nové trase ze spodní části Václavského náměstí přes historické centrum města na Štvanici. Týdenní přehlídka nabídne více než 100 akcí propojených letošním tématem Časy se mění a uskuteční se od 3. do 9. srpna. V Česku se v závěru týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Přehánky a ojediněle i bouřky se objeví od západu během dnešního odpoledne. Večer pak budou srážky četnější. Ustávat mají během zítřejšího odpoledne. O víkendu

0: už ale meteorologové čekají převážně malou oblačnost a teploty kolem 25 stupňů.
1: Co se děje v regionu?
2: Přesně po roce ukončila společnost Pražská energetika zkušební provoz největšího kombinovaného dobíjecího hubu pro elektromobily na území Prahy a uvedla ho do plnohodnotného ostrého provozu. Hub nabízí řidičům elektromobilů možnost dobíjení na veřejných stanicích, které jsou technologicky propojeny do jednoho celku. K dispozici je celkem 161 dobíjecích bodů. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: České fotbalistky vstupují do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Zítra přivítají v Praze na Žižkově Albánii a v úterý se představí ve Walesu. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové budou cílit nejen na udržení prvního místa ve skupině, ale zároveň i neporazitelnosti. Připomeňme, že Češky v dosavadních čtyřech utkáních kvalifikace neprohrály a třikrát za sebou naplno bodovaly, včetně březnové výhry 5-1 v Albánii.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Polojasná až jasná obloha se během odpoledne zatáhne a k večeru se místy přidá déšť nebo přehánky, ojediněle zabouří. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál Rádio.
3: Tři minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 4.6. bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i známé formace Police. Víc prozradím už za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď Kim Wilde.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tina Turner teď s námi na Signál rádiu. Pamatujete, jakou skladbu zpěvák Sting označil za stalkerskou hymnu? Vše teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Rozjíždíme je rokem 1983, ve kterém spustili Police čtyřtýdenní zátah na první místo v domovské Velké Británii s písní Every Breath You Take. Ta dosáhla zlata též ve Spojených státech a dočkala se dvou sošek Grammy. Přitom se vlastně nejedná o milostný song, ale spíše stalkerskou hymnu, jak uvádí sám frontman Sting.

4. června 42 let nazpět vydal Bruce Springsteen své 7. a nejslavnější studiové album Born in the USA. Po následující skoro 2 měsíce ovládlo americké pořadí desek a přineslo 7 top 10 singlů. Tohoto LPčka Bosse se nakonec prodalo přes 30 milionů kopií celosvětově, z toho 15 jen v USA.

Poslední dnešní vzpomínka patří australské partě Crowded House. 4. červnový den před 30 lety totiž oznámili, že se rozešli. Hlavní tváře skupiny, bratři Neil a Tim Finovi, byli dříve oceněni za služby pro svůj rodný Nový Zéland a znovu se sešli až v roce 2007.

0: Takhle zní Signál Rádio a Falco. Taky jste někdy toužili vydat se do pravěku nebo zjistit, co se děje v kriminální laboratoři? V tom případě zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Erasure, Extreme nebo třeba John Travolta se za chvíli postará o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Za 2 minuty 3:15 je s vámi Signál Rádio. Do pražských Letňan se vrací veletrh vědy. Na co se tam můžete těšit, ví Honza Navrátil.
1: Hezký den, máte chuť na chvilku vyrazit do forenzní laboratoře Kriminalistického ústavu Policie České republiky, nebo se s geologickým ústavem vydat do pravěku, a nebo si dát zábavnou a naučnou únikovku. Tohle všechno a nejen to nabízí další ročník největší populárně naučné akce v České republice. Veletrh vědy je více než 100 expozic na ploše větší než 8000 metrů čtverečních. Vědu na vlastní kůži máte možnost okusit ode dneška až do soboty na výstavišti v Praze v Letňanech. Každý rok se v multimediálním Keplerově sále odehraje také několik science show, dále i přednášky a hromada diskuzí. Vstupné se neplatí, tak se do Letňan určitě vypravte. Hezký den s vědou přeje Honza Navrátil.
2: Hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Level 42, 3 minutky před 15. hodinou. Hezké odpoledne, tady je Signál Radio a to nejlepší z 80. za moment. Připravená je Annie Lennox, Opus nebo třeba Blondie.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na Rašínově nábřeží, tady blokuje dopravu nehoda dvou osobních vozidel. Nárazově se zdržíte zhruba kolem 10 minut, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, bylo 15 hodin, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Hodinová mzda v Česku byla loni na úrovni 57% průměru v Evropské unii a byla tak sedmá nejnižší mezi 27 členskými státy. Na tiskové konferenci to dnes řekl ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu Dalibor Holý.
2: V tom pokovidovém období od roku 2022 do 2025 těch změn vlastně moc není. Probíhají nějaké dlouhodobé trendy, které směřují tomu, že se vlastně zaměstnanost přelévá od primárního sekundárního sektoru, to znamená jako ze zemědělství a průmyslu do služeb a péče. Vyprazňují se nám lidi vlastně z odvětví, jako je těžba a dobývání a zpracovatelský průmysl. A ty mzdy vlastně reagují na tento vývoj a nějak dramaticky vlastně za ty poslední tři roky se ty struktury nezměnily.
1: Dodejme, že v Česku se hrubé mzdy podle údajů ze systému informace a statistiky o průměrném výdělku ministerstva práce pohybovaly nejčastěji za minulý rok mezi 38 tisíci až 42 tisíci korun. Policie pátrá po účastníkovi a svědcích dopravní nehody v Praze 8, při které byl minulý čtvrtek zraněn 11-letý chlapec na elektrické koloběžce. Řidič v černém vozidle, který vyjížděl z areálu hotelu a restaurace a vjel chlapci do cesty, po nehodě nezastavil a pokračoval v jízdě. Chlapec utrpěl zlomeninu zápěstí. Na webu policie o tom dnes informoval její mluvčí. Dodejme, že nehoda se stala 28. května po 14. hodině v ulici Na Hlavní v Praze 8.

0: Evropy klesají, a to po zprávě, že Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří. Brent ztrácí přes 2%, sestoupil pod $96 za barel.
1: Co se děje v regionu?
0: Pražská záchranná služba začíná využívat novou výjezdovou základnu v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Nahradila dosavadní provizorní prostory, které už podle záchranářů nevyhovovaly technicky a také ani kapacitou. Díky novému zázemí se navýšil počet záchranářských posádek na stanovišti. V Praze nyní funguje celkem 24 výjezdových základen záchranné služby.
1: Sport.
0: Fotbalová asociace České republiky loni pátý rok po sobě hospodařila se ziskem. Celkové výnosy měla 3,24 tisíce miliardy korun, což je o 4,6 milionů korun více, než byly její výdaje.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Venku je polojasno s teplotami od 23 do 27 stupňů. V noci na pátek bude obloha zatažená s deštěm nebo s přehánkami a teploty klesnou na 15 až 10 stupňů Celsia. Zítřejší den bude také zatažený s občasným deštěm, který bude večer ustávat. Vítr zítra zafouká od severozápadu do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během pátku naměříme od 16 do 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
2: 15 hodin a 3 minuty, posloucháte Signál Rádio. Je-li bonové auto? Proč ne? Ale pozor, má to svá úskalí. Víc prozradím za moment. Na start Michael Jackson, s vámi Lukáš Frelich. Hezké odpoledne.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Opus teď s námi na Signál Rádiu. Znáte to, nějakou dobu šetříte a pak přijde den, kdy si domů přivezete nové auto. Následují výlety a nájezd prvních kilometrů. Zní to báječně, proč ne? Ale stejně tak jako telefon, tak i auto už je v dnešní době chytré. Dokáže sbírat data o vaší jízdě a odesílat je výrobcům. Tady by poznatky měly skončit a posloužit pro další vývoj. Jenže třeba v Americe neoprávněně výrobci data poskytovali dál, hlavně pojišťovnám. U nás máme sice v tomto ohledu tvrdší zákony, ale nic to nemění na tom, že vaše nové auto moc dobře ví, kolik jste kde jeli, v jaké poloze byla vaše sedačka, nebo jestli jste opravdu použili bezpečnostní pás a další informace. Dokonce o ně můžete u výrobce požádat a ten vám je musí zdarma poskytnout. Pamatujete, jak se dřív říkalo, čím méně elektroniky v autě, tím lépe? Mám tak trošku pocit, že to platí i dnes.

0: New Order a Blue Monday. Dnes odpoledne bych chtěl ještě připomenout, že v Českých Budějovicích se chystá mega dětský den. Těšit se můžete třeba na pěnovou a bublinkovou party, taky kapely, diskotéku pro děti, bruslení s instruktory, nebude chybět ukázka dravců, ptáků s možností focení, no a k tomu všemu třeba nafukovací hrady, trampolíny, zábavné dráhy, dílničky. Čeká vás tam toho opravdu hodně, vaše děti se rozhodně nudit nebudou. Celá akce se koná 6. června od 13 hodin v ČES areálu Vltava. Víc informací najdete i na našem webu signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

0: Ještě 2 minutky zbývají do 3:15 a ve studiu nachystaná se mnou Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Zajímavá informace padla dneska ráno v našem vysílání, kdy kolega Lukáš Bláha zjistil, že přestáváme být národem pivařů, protože klesá spotřeba piva. Dokonce letos zatím jako je na historickém minimum. Tak se chci zeptat, dáváš přednost pivu nebo vínu?
1: Hele, asi podle chuti. Já si dám někde ráda pivo, někde zase víno.
0: No, to
1: asi.
0: je ono.
1: A přesně proto to klesá, viď?
0: Přesně proto ta křivka kolísá a klesá to.
1: Jo. Ty jsi pivař.
0: Ne, já nepiju. Ne?
1: Aha, vidíš, to jsem nevěděla.
0: Pro jistotu. Nebo takhle. Když už piju, tak třeba nějaké míchané drinky, aha, ale nejsem pivař. No,
1: no vidíš.
0: Nikdy
1: to
0: jsem nepil vlastně.
1: No a pak to nemá klesat, viď?
0: Jasně, tak já se stanu pivařem, ty vynecháš to víno a
1: tak
0: příští
1: jo.
0: rok to doženeme.
1: Dobře.
0: Terka s vámi dál po 16. Já se loučím, mějte se krásně a zítra se na vás budu těšit. V 11, ahoj.

0: Na cestu kolem světa ve 4 minutách nás na Signal Rádio vzala Liza Stansfield. S odbytím čtvrté tu na vás čeká Tanita Tikaram, Kim Appleby nebo Paul McCartney, ale nyní pojďme do ulic a na zprávy Honzina Vrátila.
1: Signál rádio, doprava.
0: Chvíli před čtvrtou zamíříme na D2 ve směru na Brno, kde byla na 8. kilometru dočasně uzavřena komunikace. Stala se tu havárie osobního auta s nákladním, která eskalovalo v následný požár. Na místě zasahují veškeré záchranné složky, počítejte tedy s tím, že uzavření bude asi nějakou dobu trvat, a to i z druhého směru. Buďte na sebe opatrní a mějte šťastné cesty.

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké odpoledne i se čtvrteční 16. hodinou jsou na signálu připraveny další zprávy. A začínáme palivy. Maximální cena benzínu zítra klesne o 9 haléřů na 41 korun a 89 haléřů za litr. Cenový strop u nafty v pátek naopak vzroste o 46 haléřů na 39 korun a 97 haléřů za litr. Státní zemědělský intervenční fond obdržel od Evropské unie potvrzení o správném postupu při obnovení dotací společnosti Agrofert. Informace o pozastavení dotací podle fondu nejsou pravdivé. Pražští hasiči, zdravotničtí záchranáři a policisté dnes dopoledne na Vltavě

0: Moravě mezi Železničním a Palackého mostem cvičili záchranu lidí po srážce malé lodi a parníku. Ve vodě bylo celkem 33 figurantů, další zranění pak byly na palubě parníku. Jednoho z nich musel z lodi evakuovat vrtulník. Záchranáři tak simulovali situaci, která se skutečně stala v roce 2019 v maďarské Budapešti. Šéf teroristického hnutí Hizballáh odmítl dohodu o příměří mezi Izraelem a Libanonem, označil ji za kapitulaci. Útoky tak budou pokračovat, pokud židovský stát neodejde ze země, prohlásil šéf Hizballáhu.
1: Co se děje v regionu?
0: Městská příspěvková organizace Pražská developerská společnost zrušila zakázku na PR služby pro Vltavskou filharmonii. Zakázku v hodnotě desítek milionů korun vypsal ve spolupráci s nadačním fondem Vltavská filharmonie. Důvodem je nesouhlas pražských zastupitelů s touto zakázkou. Podle věstníku veřejných zakázek byla tato zakázka vypsána na 104 miliony korun, limitem ale mělo být 80 milionů.
1: Sport.
0: Fanoušci na fotbalovém mistrovství světa nebudou moci nosit na stadiony vlastní lahve s vodou. FIFA jejich vnášení do ochozů z bezpečnostních důvodů zakázala. Ještě v květnu přitom oznámila, že si fanoušci budou smět přinést prázdné a průhledné plastové nádoby na opakované použití až do objemu 1 litru.
1: Signál Rádio, počasí.
0: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 25 stupňů Celsia. Obloha bude zatažená dnes v noci, bude také pršet, anebo očekávejme přehánky. Teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. Zítřejší, tedy konečně už páteční den, bude také zatažený s občasným deštěm a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 16 do 21 stupňů, na horách pak kolem 12. Tolik další odpolední zprávy. Na signálu pokračujeme s muzikou.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pěkné čtvrteční odpoledne jste se Signál Rádiem, kde jsme se vyměnili s kolegou Lukášem Frélichem. Od mikrofonu vás tady moc zdraví Terka Veselá. A nebojte, já mám pro vás spoustu skvělé hudby. Už za okamžik se ve vašich reproduktorech rozezní Tani Tatikaram, Kim Appleby a Paul McCartney. No a pak nebudeme na nic čekat a vyrazíme na Mácháč. Tak se připravte a pojďme zatím rozjet další hodinu osmdesátek.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Odpoledne na Signal Rádio jsme se zpříjemnili Paulem McCartneym, následovat bude Enya, ale teď vyražme, jak se říká, na Mácháč. Letní sezóna pomalu začíná a tak na městských plážích v Doxech na Českolipsku přibyla celá řada novinek. Například samoobslužné platební kiosky, dvě nová hřiště a další půjčovna lehátek a slunečníku. Více prozradí ředitel technických služeb v Doxech Martin Oumert.
1: Velká novinka je, že i na hlavní pláži v Doxech technické služby připravují velkou půjčovnu lehátek a slunečníku ve stylu, jako je takový ty mořské letoviska. My jsme zakoupili originální řecké deštníky a slunečníky a ta půjčovna by měla být v charakteru, že když budete na písku a tak vám si budete připadat, že jste de facto u moře.
0: Jestli se na Máchovo jezero vydáte, tak ale musíte počítat s tím, že vstupné bude letos vyšší. Základní se zvedá z 80 korun na 100 korun, zlevněné ze 40 na 50 korun. Ovšem při ošklivém počasí bude činit jednotné vstupné jen 20 korun.

0: Climby Fisher a Love Changes Everything vy se vezete na vlnách Signal Rádia, kde jste předevčírem mohli slyšet nový díl pořadu Miluju Prahu Davida Černého o kostelu Panny Marie Sněžné. A to slovo mohli je dost důležité, protože je samozřejmě možné, že jste ho zrovna zmeškali, ale nebojte, už tuto neděli bude jeho repríza v 17 hodin. A nebo pokud jste opravdu nedočkaví, najdete ho i v našem archivu na www.signalradio.cz. Tak si ho tam běžte přehrát.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

Máme skoro 4:45, už za chvíli nás čekají zprávy Honzy Navrátila, tak si je nenechte ujít. A do té doby si naopak nechte náladu zlepšit hity od Belinda Carlisle, Bonnieho M a Shakespeare's Sisters, které se v éteru rozezní za 3 minutky.

0: Čas běží, když se člověk dobře baví. Máme opět chvíli před celou, která sebou přináší dopravu a zprávy Honzy Navrátila, tak se do toho pojďme pustit. A po nich další osmdesátky od Eltona Johna, Suzy Quattro a Masquerade.
1: Signál rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme z ulice Jana Želevského na Praze 3, kde se na pomezí zastávky nákladové nádraží Žižkov ve směru na Biskupcovu srazily dva osobáky. Možná tady tedy počítejte se zdržením. A to potom i na 309. kilometru D1 ve směru na Brno, kde se také střetla dvě osobní auta. Na obou místech projíždějte opatrně a mějte pohodové cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, bylo 17 hodin, posloucháte Signál a teď také další dnešní zprávy. Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Odboráři před stávkou varovali už ve středu. Prezident Petr Pavel se ohlásil na pondělní jednání vlády ve Strakově akademii. Koaliční kabinet by na něm mohl mimo jiné probírat i složení české delegace, která zamíří na červencový summit Severoatlantické aliance do turecké Ankary. Připomeňme, že Pavel chce být její součástí. Babiš si ho oficiální účastí zatím nepočítá. Celou věc chce ale definitivně rozseknout 22. června. Česká národní banka nechala limity pro poskytování hypoték beze změny. Nadále bude platit pouze omezení výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti. A ruský vládce Vladimír Putin se na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru neplánuje setkat s americkou delegací. Státní agentuře TASS to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
0: Co se děje v regionu?
1: Po 14 letech se podařilo v pražské zoologické zahradě rozmnožit psy ušaté. Po dlouhé pauze opouští noru 3 mláďata tohoto zvířete s nepřehlédnutelnými ušními boltci. Loni se mláďata odchovat nepodařilo. Ke geneticky cennému samci, plánovanému zakladateli nové linie evropského chovu, se totiž nepodařilo získat vhodnou partnerku. Psi jsou k vidění denně v pavilonu Afrika.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Italští tenisté Andrea Vavasori a Sara Eraniová obhájili titul ve smíšené čtyřhře na Roland Garros. Ve finále porazili v Paříži americko-kanadskou dvojici Evan King a Gabriela Dabrowska 4-6, 6-3 a 10-4.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 26 stupňů Celsia, v noci na pátek bude obloha zatažená s deštěm nebo s přeháňkami a teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. Zítřejší den bude také zatažený s občasným deštěm, který bude večer ustávat. Vítr zítra zafouká severozápadní a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 16 do 21 stupňů Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Vracíme se k muzice. Tak hezký poslech, slovo si Berterka.
0: Signál Rádio.
2: Honzo, díky za předávku a samozřejmě i za zprávy. Já pro vás taky budu mít zprávu, sice ne tak důležitou, ale takovou, kterou rozhodně ocení vaši pejsci, pokud nějakého máte, protože půjde o jídlo a na to oni samozřejmě slyší vždycky. Tak o tom už za pár minutek, ale předtím se pojďme rozehrát vykopávkou od Eltona Johna. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Za 6:15 pro někoho akorát tak čas na malou svačinu před večeří. A pokud máte doma i čtyřnohého kamaráda, který na vás kouká, jakož by chtěl taky nějakou svačinku dostat, možná vás překvapí, že pejskům můžete stravu trochu zpestřit a dát jim ovoce. To je, jak moc dobře víme, plné vitamínů, vlákniny a antioxidantů. A s pejsky se o tenhle bohatý koktejl můžeme klidně rozdělit. Je samozřejmě důležité vědět, co jim prospěje a co naopak udělá neplechu. Takže než se rozhodnete dát kus vaší ovocné mísy i vašemu příteli, koukněte radši i sami, co je pro ně dobré a co ne, ať nemám na svědomí nějakou nevolnost, to bych nerada. Ale našla jsem, že takové borůvky mohou podpořit například mozek a srdce, že jahody přispějí ke zdravějším zubům. Meloun stejně jako u nás pěkně osvěží, jenom u něj pozor na pecky, ty když tak vyndejte, stejně jako jadřince, pokud byste dávali jablko nebo hrušku, které jsou ale jinak pro pejsky také vhodným pamlskem. A v neposlední řadě můžete dát i trochu manga. Jako u všeho samozřejmě platí, že je důležité ovoce dávat s mírou, takže by to určitě neměl být základ celé stravy, ale třeba jednou, dvakrát týdně můžete mazlíčka potěšit a udělat mu radost nějakou sladkou tečkou za dnem. Stejně jako my si tady uděláme takovou ještě ne úplně tečku za dnem, ale dáme si vyloženě červnové odpoledne s Roxette.

0: Signál rádio dali s Petrou Janu. Na chvilinku dáme s Bohem i hudbě, ale nebojte, už za dvě minutky to tu rozjede Bryan Adams, Undercover a Kim Carnes.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic nestratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Kim Carnes opouští éter Signal Rádia, ale my díky tomu můžeme aspoň zase pro jednou roztočit magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Pokud se dnes cítíte unavení a bez energie, tak dnešní hit věřím, že vás rozhodně probudí, protože na pásce je připraven single I'm So Excited od kapely The Pointer Sisters. Z Kalifornie roku 1982 se dostal do celého světa a vydržel až do dnešních let, kdy stále patří mezi jedny z nejlepších tanečních písniček. Skladba v sobě reflektuje touhu, životní elán a pozitivní energii, kterou prostě nejde přeslechnout. Tak se na stejnou vlnu pojďte naladit i vy.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Kapela Bon Jovi na Signal Rádiu uzavírá 17. hodinu, 18. už klepe na dveře. My se podíváme naposledy na silnice a předáme slovo Honzovi Navrátilovi. A v 80kové jízdě budeme pokračovat. Připravte se na Cher, Michaela Jacksona nebo Sandru.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Před 6. hodinou se vydáme do ulice Úvalská na Praze 10. Na pomezí ulice v Olšinách havarovala dvě osobní auta. Jako další počítejte s nehodou dvou osobáků v ulici Komořanská na Praze 12. A v ulici u Krčského nádraží na Praze 4 autobus srazil cyklistů. Doufejme, že to je bez jakéhokoliv vážnějšího zranění. Ale vy tady určitě zpozorněte a projíždějte opatrně. Mějte poklidné cesty se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný podvečer, 18. hodina je tady, na signálu, pojďme na zprávy. Většina zemí Evropské unie podpořila Českem prosazovaný návrh, aby byla dočasná ochrana pro Ukrajince prodloužena, ale s omezeními pro některé muže. Řekl to dnes ministr vnitra Lubomír Metnar. Ministr také řekl, že Česko stále odmítá princip solidarity v migračním paktu. Země bude ale připravená na zavedení bezpečnostních opatření, která tento pakt zahrnuje. Maximální cena benzínu zítra klesne o 9 haléřů. Prodávat se bude za maximálně 41 korun a 89 haléřů za litr. Cenový strop u nafty v pátek naopak vzroste o 46 haléřů na 39 korun a 97 haléřů. Letní shakespeareovské slavnosti letos nabídnou 3 premiéry. V Praze budou moci diváci vidět premiéru komedie Omylů a také hry Twelve Nights v angličtině s českými titulky, kterou české publikum zná jako Večer tří králový. V Bratislavě je pak na programu premiéra hry Mnoho povyku pro nic. Komedie Omylů pod letní nebe patří, domnívá se režisér Vojtěch Štěpánek.
2: Jsem hrozně rád, že padla volba zrovna na tady tu komedii, která se navíc odehrává v jednom dni a na jednom místě. Takže můžeme postavit jednu kulisu a před touto vlastně celý zahrát. Takže se nemusíme zdržovat nějakýma přestavbama a vytvářením nějakých dohod s publikem, že a teď si představte, že jsme u moře, nebo teď si představte, že jsme na hradě. Ne? Prostě vylezeme tam předně a máme 2,5 hodiny nějakého divadelního času jim to prostě odvyprávět.
1: Dodejme, že vedle Prahy, Bratislavy, Brna a Ostravy slavnosti letos zavítají také na zámky Litomyšl, Hluboká nad Vltavou, na hrad Loket a do hospitálu Kux. V době od 24. června do 5. září diváci shlédnou 150 představení.
0: Co se děje v regionu?
1: Kladenské autobusové nádraží projde proměnou. Na začátku příštího týdne začnou přípravné práce, včetně odstraňování kovových přístřešků z nástupišť. Sám primátor města Milan Wolf se na Facebooku vyjádřil ve smyslu, že stávající podoba nádraží je ošklivá. Součástí projektu je také výsadba 20 stromů a také parkoviště pro zhruba 120 aut.
0: Sport.
1: Adam Ondra zvládl na světovém poháru v Praze kvalifikaci obtížnosti. Do semifinálové 24 postoupil z 12. místa. Do nedělního programu se dostali také Tereza Šíručková a Michaela Smetanová.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A dnešní zpravodajství končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty měříme kolem 23 stupňů Celsia. Noc na pátek bude se zataženou oblohou s deštěm nebo s přehánkami. Teploty pak klesnou na 15 až 10 stupňů. Zítřejší den bude také zatažený s občasným deštěm, který bude večer ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 16 do 21 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia. Takové byly zprávy na signálu ve čtvrtek s datem 4. června. Hezký zbytek dne přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: To by byly dnešní zprávy. Pro dnešek už nás čeká především hudba. Cher se pomalu připravuje na hit If I Could Turn Back Time, ale připravuje se i kolega Jirka Svoboda, který pro vás bude mít přehled zajímavých událostí ze 4. červnu, mezi kterými se najde například zmínka o Henrym Fordovi. Tak se na ně počkejte a zatím si užívejte osmdesátky, kterými vás provází Terka Veselá.

0: Čtvrt na sedm, čas, kdy jsme si hráli hit My Oh My, ale taky čas na to předat slovo Jirkovi Svobodovi.
1: Jste se Signál rádiem a dnes už je 4. června, roce 1896, to byl den, kdy Henry Ford sestrojil a vyzkoušel svůj první automobil. Přináší vám ale i další zajímavá výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1989 první svobodné volby ve střední Evropě po letech socialismu konaly v Polsku. V roce 1937 první supermarket ve Spojených státech umožnil používat při placení za vybrané zboží úvěrové karty. Dnes už je to naprostá samozřejmost i v malých obchodech. V roce 1906 v Praze v ulici Karolíny Světlé vybudovali garáž pro 16 aut, benzínovou pumpu a opravářský servis. Až do té doby bylo něco podobného k vidění pouze v Paříži, Vídni a nebo v Berlíně. Mariánské lázně neproslavily jenom léčivé prameny nebo lázeňské oplatky, ale v roce 1889 tady byla zprovozněna první elektrárna na střídavý proud. A z tohoto dne v roce 780 před naším letopočtem existuje první záznam o úplném zatmění slunce.

0: K životu nás na Signál Rádiu navrátili Soul to Soul a už za chvíli stejnou úlohu převezmou Holly Johnson, No Doubt a UB40.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádia.

0: UB40 v éteru Signal Rádia, Saragossa Band už je za chvíli, ale nejdřív zamíříme na nejstarší hudební festival s kolegou Lubošem Dvořákem.
1: Letos to bude 105 let, kdy se poprvé konal hudební festival Smetanovy Jabkenice. Zároveň organizátoři připomínají 150. výročí přestěhování Bedřicha Smetany z Rušné Prahy do klidu středočeské obce Jabkenice. Ní strávil posledních 10 let svého plodného života. V Jabkenické myslivně prožil skladatel poslední léta svého života, kdy už neslyšel. A to bylo období vzniku jeho nejvýznamnějších děl, jako jsou opery Hubička, Tajemství či Čertova stěna, ale taky zde dokončil cyklus Má vlast a je důležité podotknout, že symfonická báseň z Českých Luhů a Hájů je o krajině Jabkenicka. To se objevilo i v televizní dramatické minisérii, kde Smetanu stvárnil herec Jaroslav Plesl. A protože zde tvořil právě v období hluchoty, připravuje dramaturgie festivalu program i pro neslyšící, aby i oni si mohli odnést zážitek z jeho hudby. Hlavním festivalovým dnem je sobota. Luboš Dvořák, Jabkenice.

0: rádiem, kde přestože už v těchto hodinách nemáme přehled dopravy, pro vás mám informaci z D2, na které se odpoledne kousek před Brnem staly dvě vážné nehody, při kterých bohužel zemřeli dva lidé. Při jedné z nehod vznikl i požár a jízda v obou směrech byla přerušena. Momentálně se tvoří několika kilometrové kolony a auta jsou otáčena do protisměru. Pokud se tedy v blízkosti nacházíte s omezením, počítejte, potrvá nejspíš do konce tohoto dne a buďte na sebe hlavně opatrní. My vám pro zlepšení nálady budeme hrát 80, a to od Phila Collinse, Simply Red a Kylie Minogue. Poklidný večer.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Skoro ve čtvrt na osm jsme se hráli Kylie Minogue, už za chvíli zaspívá Rod Stewart, ale jelikož je čtvrtek a blíží se víkend, ráda bych vás předtím pozvala na sobotní slavnostní akci projektu Sanitka naděje. Tento projekt plní přání dětem i dospělým s vážným onemocněním a omezenou mobilitou. A jelikož slaví dva roky, k této příležitosti pro vás připravil krásnou oslavu už tuto sobotu 6. června na náměstí Míru v Praze od 13 hodin. Součástí nabitého programu bude živá hudba, setkání se zdravotníky i dobrovolníky, možnost nahlédnout do plně vybavené sanitky a dozvědět se více i o příbězích lidí, kterým Sanitka naděje pomáhá plnit jejich sny. Vrcholem celého odpoledne pak bude ve 2 hodiny slavnostní žehnání sanitních vozů a chybět nebude ani doprovodný program pro děti, občerstvění nebo ukázky první pomoci. Pokud tedy chcete spojit příjemné s užitečným a podpořit dobrou věc, zastavte se tuto sobotu od 1 na náměstí Míru v Praze. A my teď už pojďme zpátky k hudbě, protože nás čeká ten Rod Stewart.

0: Za 2 minuty půl osmé vy touhle dobou ladíte Signál Rádio, kde v 80kových peckách nemáme v plánu polevovat. Už za chvíli si mikrofon převezmou Bad Boys Blue, Mariah Carey nebo Tight Fit. A když budete chtít, můžete i vy skrze signály pro radost. Není nad to nikomu ke konci dne vykouzlit úsměv na tváři a právě za chvíli budete mít příležitost. Až tedy uslyšíte výzvu, volejte na 910 260 910 a my zahrajeme hit na přání.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Tight Fit a The Lion Sleeps Tonight. Takovéhle parádní osmdesátky si hrajeme na Signál rádiu a další parádní osmdesátku nám zahraje posluchač Honza.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Krásný večer, Honzo, slyšíme se.
2: Ano, ano, přeju taky všem krásný večer.
0: Tak co vám zahrajeme, komu pošleme písničku pro radost?
2: Já bych to chtěl pro jednu hodně hodnou a milou holku, která se jmenuje Baby. A chtěl bych jí zahrát.
0: No dobře, a co to bude?
2: Bylo by to z Vyšního samce.
0: Dobře, the time of my life?
2: Ano, přesně tak.
0: No tak jo, tak posíláme Baby, která snad nebude sedět v koutě.
2: Ano.
0: A krásný večer, jak vám taky?
2: Tak děkuju.
0: Není vůbec za co, tak naschle.
2: Mějte se krásně, naschle.
0: Taky naschle.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race.
1: Signál Rádio.
2: Krásný večer, ze studia Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Máme před sebou další hodinu toho nejlepšího z 80. let. Jestli jste zvědaví, co pro vás máme nachystaného, tak to kromě jiných budou například Roxette, ABBA nebo Robin Gibb. Takové tedy bude otevření další 60-minutovky, kterou nám pak i zpestří kolega Lukáš Bláha a Signály hudební minulosti. V těch si pod lupu dá kapelu The Police, Bruce Springsteena nebo Crowded House. Tak se na to všechno pojďme vrhnout.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Éterem Signal Rádia se neslo jméno Juliet, nás ale pro teď bude zajímat jméno Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Rozjíždíme je rokem 1983, ve kterém spustili Police čtyřtýdenní zátah na první místo v domovské Velké Británii s písní Every Breath You Take. Ta dosáhla zlata též ve Spojených státech a dočkala se dvou sošek Grammy. Přitom se vlastně nejedná o milostný song, ale spíše stalkerskou hymnu, jak uvádí sám frontman Sting.

4. června 42 let nazpět vydal Bruce Springsteen své 7. a nejslavnější studiové album Born in the USA. Po následující skoro 2 měsíce ovládlo americké pořadí desek a přineslo 7 top 10 singlů. Tohoto LPčka Bose se nakonec prodalo přes 30 milionů kopií celosvětově, z toho 15 jen v USA.

Poslední dnešní vzpomínka patří australské partě Crowded House. 4. červnový den před 30 lety totiž oznámili, že se rozešli. Hlavní tváře skupiny, bratři Neil a Tim Finovi, byli dříve oceněni za služby pro svůj rodný Nový Zéland a znovu se sešli až v roce 2007.

0: Kaoma a lambáda, skvělá nakopávka pro každý den. Kdo ale energii nakopávat nepotřebuje, jsou děti. Ty té energie mají tolik, že si kolikrát říkám, kam na ní chodí. A pokud máte nějaká taková torpéda i doma, už tuhle sobotu je vemte na mega dětský den do ČES areálu Vltava v Českých Budějovicích. Tam se vyřádí natolik, že třeba i prospí celou neděli, protože program tohoto dnu je nabitý od soutěží a atrakcí u vody, přes jízdu na kolečkových bruslích, pěnovou párty, trampolíny až pomalování na obličej, dětskou diskotéku s animátory a mnoho dalšího. Zkrátka, vás a teda hlavně vaše děti čeká den jako korálek, tak koukněte na www.signalradio.cz pro veškeré informace a vyrazte za zábavou.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Za 2:45. Ideální čas na to nechat 80kovou jízdu jet naprosto neřízeně. Loučí se s vámi Terka Veselá a to až do příštího úterý, kde se na vás budu těšit klasicky v 16 hodin. Do té doby mějte krásně prožité snad slunečné dny a teď hlavně pěkný večer. Mikrofonu se co nevidět ujímají dvojice Elton John a Kiki D, Jermaine Jackson a Piazzadora nebo Queenie a George Michael. Prostě paráda, tak užívejte a ahoj.

0: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic nestratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Radio. Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: Jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.

Ve správném čase stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.